0: Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
1: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
2: Tady. Mě by...
0: Prosím, kde se dá? Lenka Kořínková, prosím.
2: Mě by zajímalo...
0: Mluvte, nejsem bez srdce.
2: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
0: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno. Ale že by to nebylo povoleno?
3: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál a povídal, a to budeme hrát jen tak, bez ničeho. Tempo, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem a povídá, tomu klavíristovi, vy dáte si něco k pití? On pán, no dal bych si 2 deci vína. On pán, prosím, za chvilku jsou tady. On pán, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? On pán, ne, ale nemám kam dávat drobný.
2: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoubá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocní varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pohá, jak to ale uděláme? Tamhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají, jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá, no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty humpa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, humpa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, humpa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci a zpěvavým hlasem pronese, o, přijdi pane k nám a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
1: Potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, ompa, cvrkám. A co děláš ty, Prcko, ompa, už mi to nějak, člověče, nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pro dnešek to myslím stačí. Je tady pěkně, útulno, teploučko. Není nad pohodu, i když bohužel není rodina.
2: Snad ještě lopatičku, ne? Ještě jednu lopatičku. Co říkáte? Já jenom... Aby bylo teploučko, víte?
1: Tak tedy pro dnešek a pro vás. Ještě jednu. Je tak přítulno. Dám dvě.
2: Dvě? Dvě lopatičky, Jářku. Dvě lopatičky, to si dám říct. Bude teploučko.
1: Není nad pohodu, to já říkám pořád. Pohoda ve dvou. No tak co, je teploučko?
2: Je. A teprve bude. Až se to pořádně rozhoří. Bude teploučko.
1: Jste takovej domácký a máte rád teplo.
2: To jo.
1: Teplo rodinného krbu. Kde pak teplo pod nájmu? Budíte, jak je nám dobře.
2: Kolik bylo lopatiček? Dvě?
1: Dvě. A ještě dvě. A ještě dvě. A pořád dvě.
2: Snad ještě lopatičku. Ještě jednu lopatičku, ne?
1: Dobře. Pro rodinný krb ještě lopatičku.
2: Já jenom, aby bylo teploučko. Víte, to je moje pěkný teploučko. Na to si mě užije, to si dám říct.
1: Já taky, když si tak člověk přisedne s někým k teploučku, je hned vojen dvakrát.
2: Mělo by se to prohrábnout, nějak to utíká. Ohýnek jen z komína.
1: V kuchyňských se teplo nikdy dlouho neudrží, ale vedle v pokoji mám kachlíkový. Ty dlouho držej teploučko. A vy jste takovej domácký. Pojďte vedle.
2: Je pak vedle. Kde pak? Já jenom, aby bylo teploučko, ale jinak ne. Kde pak? Já jsem svůj člověk a svůj zůstanu. Kde pak já? Já jenom takhle v teploučku posedět. Snad ještě lopatičku, jenom ještě jednu lopatičku, co říkáte?
1: Dost! Vidím, že byste jenom užíval. To je vaše, to věřím. Ještě lopatičku a pořád jenom lopatičku, ale vděk žádnej. Užít si, pomnět se a pak člověka odkopnout, jdi si. Potom je svůj člověk, ale ukázat oko nebo nějaký vděk, na to není svůj člověk. Tadyhle jste si užíval u kuchyňských, budete si užít taky ke kachlíkové.
0: Rádio

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je nápad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
2: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
1: No, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
2: Správně.
1: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
2: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
1: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu. Ona byla tak na cemr.
2: Víš, že s tebou docela souhlasím.
1: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá, oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
2: No. Samozřejmě.
1: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
2: Ovšem.
1: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
2: No dobře, byl nejvyšší čas.
1: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že pre už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
2: Ano.
1: Dost.
2: Já bych...
1: Dost, to už přestává všecko. Naloženej do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním,
2: Prosím tě, aby ses nezbláznila. Ať já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nad dopisy diváků.
2: Ještě dříve, než prozradím, s kým a o čem si dnes budeme nad dopisy povídat, ocituji pár diváků. Opravdu skvělé, pestrá a přitom napínavá podívaná, jen tak dál. Hlavní hrdina okouzlil celou naši rodinu. Prostě Sandokan je jednička. Gratuluji našim tvůrcům. Je vidět, že když chceme, umíme natočit seriál, jaký nám může svět závidět. No, chtěl bych upozornit diváka J.N. z Čakovic, že přestože herci mluvili česky, jde o seriál italský. Další dopis. Milá televize, jmenuji se Jana, chodím do 8. A miluju Sandokana. Jsem už totiž dospělá. Mám jedničky. Jenom z matiky mám dvojku. A do třetice dopis od pionýrů. Poraďte nám, kde sehnat adresu Sandokana. Chceme ho pozvat na dožinkové slavnosti. Všechny náklady samozřejmě hradíme. Píší pionýři ze Slušovic. Protože dopisů s podobným přáním přišla celá řada, mám teď milou povinnost představit vám našeho dnešního hosta. Dobrý den, Sandokane.
3: Dobrý den.
2: Sandokane, co říkáte tak mimořádnému ohlasu seriálu u našich diváků?
3: No, přiznám se, že takový úspěch nečekal u nás v Itálii vůbec nikdo. Informace, které jsme měli o českém televizním divákovi, byly kusé, někdy i zkreslené. Ale jedno jsme věděli přesně. Český divák prahne po krásném hrdinovi. Tady jsem měl usnadněnou pozici tím, že přede mnou šel v televizi Claudius. Dokonce víme, že hrdinkou jednoho českého seriálu byla sova.
2: Jakého seriálu?
3: Já neznám český název, ale v Itálii běžel pod názvem Špitálo Periferio.
2: Aha, jenomže to byl ten sova.
3: Jo, to byl ten sova.
2: Ano.
3: Ale podle slovníku je sova žena.
2: Podle seriálu je sova muž.
3: Helejte, jestli muž, tak snad sovák, ne?
2: Ne, hrál ho chudík. Ale to jsme odbočili, Sandokane.
3: To jsme odbočili.
2: Diváky by jistě zajímalo, čeho si na své popularitě nejvíc vážíte.
3: Že jsem se dostal na trička. Víte, já jsem viděl ta trička na vlastní oči a byl jsem dojat, jaký byl o ně u stánku zájem. Nejsem totiž v Praze poprvé, byl jsem tu už jednou, na Matějské pouti, ve vašem pražském parku Kulturato Odfukato.
2: No, u našich diváků v současné době kraluje hit o Sandokanovi.
3: Ano, ano, znám i českou verzi dvojice Kotwald Hložek. A víte, že ti dva jsou velice populární v italských školkách?
2: Nepovídejte.
3: Ano, a tu jejich písničku, víte, kterou mám na mysli? Víte, kterou? Tak já nevím, jak se to jmenuje česky, italsky je to Signoretti neplnoletti. Tak tuhle tu písničku jsme si s Marianou často zpívali.
2: Děkuji vám za rozhovor.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

Mluvíme o humoru a smíchu, jenomže to jsou slova, ale smích má různé podoby a humor různé druhy. A každý z nás, kdo se o nějaký ten druh humoru pokouší, má svůj vlastní styl, svůj způsob, svůj slovník, své způsoby, taky své nespůsoby, své diváky a taky své odpůrce, pochopitelně. A kdybych měl říct, jaký humor já mám rád, jako herec i jako divák, tak bych asi řekl, že humor, který poletuje někde mezi hercem a divákem, jako míček, který si ti dva vracejí, a nebo jako bonbon, který hodím zabalený a divákova radost pramení z toho, že to sám rozbalí a najde. Já taky jako divák nemám rád, když mi některý komik podá bonbon nejen už rozbalený, ale často předcucaný. Ale abych užil konkrétní příklad už vlastní praxe. Já jsem před mnoha lety konferoval takový program, který se jmenoval Pondělky s tetou. Dělali jsme to déle než rok tady v Praze, ve Vltavě. V kavárně, ne v řece samozřejmě. A to byl zajímavý program tím, že se tam mnohé narodilo. Tam se polu poprvé vystoupili oba Jiří. Suchý a Šlitr, poprvé. Tam zpíval tehdy Viktor Sodoma, ovšem tatínek dnešního Viktora Sodomy. Já jsem to konferoval. A tam vznikla takzvaná odpovědna. Lidi kladli otázky a dával odpovědi, obojí bylo šílené. Jednoho večera tam padl dotaz, naše kočka si zvykla sledovat s námi televizní programy. Nemůže jí to ublížit? Já jsem tedy odpověděl, to záleží jenom na vás. Vy musíte rozpoznat, které programy jsou pro vás a které programy pro ni. A po tomto večeru mě neznámý pán pozval na přípitek. Já říkám, za co? A on říká, no, za to, že jste v té odpovědi o televizi užil slov programy pro ni. Kdybyste byl řek programy pro kočku, tak se zasmálo víc lidí, ale takhle je to cenější. A já jsem si říkal, vydatý můj kýžený divák, který si ten bombonek sám rozbalil. Možná, že vedle něj seděl jiný divák, který si to rozbalil až druhý den doma u oběda. I to je dobrý. To je dobrý. Možná, že tam seděl další, který to do dneška nerozbalil. Nosí to zabalení po kapsách, občas to najde a říká, to je blbec ten horníč. Ovšem s tímhle divákem se nedá počítat, natož pak žartovat. Tento divák se nedá zařadit do žádné z těch čtyř skupin, jak jsem tady říkal. Tento divák se vůbec nedá nikam. Nedá se nikam, jak si. Nikam se nedá to. Nedal by se, on by tam nešel.

0: Máš králíka? Ten je smutná, Tanwald. To je spíš v Opsovi. On to píše taky, to jsou taky dva, který píšou stejnou historiku. A v Tanwaldu u smutných jsou dva ti králíci a tady u té Soni Gottwaldové je jeden. Tak já to budu vyprávět třeba o tom jednom a toho jednoho dám do Tanwaldu a nechám to Soniu. To je taková věc. Prostě měli psa vlčáka, rozumíš? Krásného vlčáka a tatínek tady toho kluka Petra Smutného, který ho pozdravuju, tatínek vstává ráno a ty vždycky toho psa venčil. A soused na vesnici měl králíka, takového prostě skvělého králíka, který mu říkal Favorit, že Favorit byl jej hrdej, za Favoritem nosili všechny ty králičice a Favorit sem, Favorit tam. No a teď on venčí ten tatínek, tady tohle Petra venčí toho psa, toho vlčáka a najednou za pět minut pes přijde a toho Favorita má v tlamě. Říkám, ježmarja, Favorit. Tak co teď? Pust to! Pust Favorita! Rexy, pust Favorita! Musím říct, a teď pustíš ho ten pes, tak on Favorita umyje, vyfenuje Favorita. Počkáš, oni jdou do práce, sám práci nestihaje. Počkáš, jdou do práce, vplíží se na dvorek, Favorita zemře. Rozumíš, vyšamponovaný, jo, ale... A tak do práce přijde pozdě, přijde z práce. A jednou soused, úplně bílý, přes plot. Můžu s tebou, Franto, mluvit? Ještě to venku. No pojď dále. Vždyť si dáme... Rozumíš, tak si rozlej, jo, a... Já prostě jsem, já nevím, co se... Já Favorit... Je po něm, víš? Říká, já vím, ty to víš, jak to, že to víš? Říká, ne, no tak, jako, víš, chci říct upřímnou soustrast. On říká, ale ne, prosím tě, Favorit. On mě zdechl, víš, v noci a ráno jsem ho našel mrtvýho a já jsem ho zahrabal do hnoje, víš. Představ si člověče, vyšamponovaný, voněl. Pomyl znova v králíkách. Zajímavé ovšem je, že to píšou... Zajímavé, že to píše Soňa Gottwaldová. A taky smutný Tanwaldu. A Soňa není z Tanwaldu, ale Soňa, ten nevím tady, kde, odkaď ona je. Nebudu to hledat.
1: Stejný příběh.
0: Stejný příběh, rozumíš? Řekněme, že to jsou nové pověsti české. Totiž Jirkovi ty ho neznáš takhle a doufám, že ho ani nepoznat. Budeš nějak potřebovat. Ono se o něm říká, že je trošku takový cynik, takový floutek intelektuální. Se, říká se to o tobě a já znám jako takového citlivého, dobrýho kluka. Pamatuješ, jak jsme jeli? No tak pamatuješ, samozřejmě pamatuješ. V taxíku jedeme z hospody do hospody, kde jsi v Praze návštěvou, já dlel tam. Můj přítel z krčmy do krčmy mě vozil. A teď jedeme v tom taxíku a ten taxikář říká, vy máte ty hára už dlouhý, ty vlasy už dlouhý, měl byste se trošku ostříhat. A Barťák z jedního se říká, víš, kým to mluvíš, dročkáři? Co si to dovoleš, víš, kdo to je? Víš, kdo vedle tebe sedí? No to nevím. No tak zastav. Říká, pojď, jdeme. To jsme byli u tého druhého hospody. Tak zaplatit, pánové, za ty keci se nic nezasloužíš. Tak prosím vás, ještě pojďme se zase dostat k nějakému tomu krásnému dopisu, jestli tady nějaký ještě... To by šlo.
2: Který?
0: Z Brna.
2: Jo.
0: Paní Klepáčová z Brna. Nazdar, Klepáčová. Tam je to je kontejner, rozumíte? A ona manželka říká tomu svýmu Vojtovi, říká, prosím tě, Vojto, jdi se smetím. Ale pozor, má to ten dekl, umělý koš, jo, má to ten dekl, ono se to často jako tam ztratí v tom kontejneru a on takový rozptýlý taky má jiný starosti, než poslouchat manželku. A tak jde s tím, poslušně s tím smetím a otevře ten kontejner, teď to tam má samozřejmě dekl, ona tak, aby nebyly řeči. Mladý, jak tam skočí, jo, tak se tam vyšvě do toho, bum, a teď se za ním to víko zaklapne, bum. A on tam zavřenej s košem v tom kontejneru. No, tak začne s tím škubat a jak s tím škubu, jak se snaží z toho dostat, tak ten kontejner je na kolečkách. A on, ten kontejner se...

0: Rozjíždí ten kontejner, jede, mám cítit nějaký pohyb, to je svrdné. Čeká, kam to dojde a ono to opravdu zastavilo. Ono to opravdu zastavilo a tam už jede taxík a jde jenom kontejner uprostřed cesty, jak zastaví taxikář, rozumíš, když mluvím o těch taxikářích. Taxikář zastaví poctivý, teď jde k tomu kontejneru, teď tomu pomůže trošku a tam z toho kontejneru vyskočí chlap, rozumím, kam jdete, ale ten kontejner, jak on vyskočil, se rozjíždí a rozbíjí
1: ten, auto.
0: To auto, rozumíš. Což je krásný a potom to vysvětlujte policii. No jel jsem prostě, no a vidím kontejner, že jo, no tak jsem zastavil a ten řidič toho kontejneru. Spiro z Prahy? To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
1: Bulharský.
0: Spirov. To nevím, brtuláška, Spirov.
1: Olivka.
0: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už to v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, já je sjezdař. On říká, sjezdař, prostě tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jde na hory, on lidi léto, lidi červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já teď začnu štengrovat, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole, ne, já myslím dolů, jako
1: vnízu.
0: Vnízu, no, oni říkají vnízu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně, větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď prostě tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtkama, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov má vytáhnout nahoru, teď má vyslečil z té ušanky dole. A on se probuď se. Vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co jsi udělal, co jsem, ty starý jezdil na níž. No neblbni. Paní Macha, no neblbni. Že by se čuče, já už 3. generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice Spirov a teď hledá paní Macháčko, říká, Macháčko, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého, že Macháčko, no počkej, Macháčko, a zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
2: Nejtehdovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
2: Já včera ještě nosil blázna šat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Popis pohlavního života tohoto tvora soudobé biology doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud použil mírnější termín sexual handgranát. Zimmermann totiž objevil, že arktický sněžný člověk je samosnubný. Což znamená, že k rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je zvlášť důležité přeložit v jeho případě správně anglický termín snowman jako sněžný člověk. A nikoli, jak se u nás žilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit, neboť tato dvoupohlavnost u něho vede mnohem dál. Tak nejlépe je to vidět například na technice rozmnožování. Zimmermann měl to štěstí, že ho mohl skrytě pozorovat právě v době říje a shrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Byl bohužel také svědkem jedné sebevraždy z Vilnosti. Dalším překvapením je, že se sněžný člověk jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Zimmermann zřetelně slyšel, jak tento tvor neustále mluví sám se sebou. Nejde však prý o samomluvu, ale o vyslovený dialog, který někdy přechází až v hádku. Vysokou pištivou fistulí jakoby vyčítá a obvinuje a hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a obludnou. Zimmermann o tom říká. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace jako bych přímo slyšel něco v tomto smyslu. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě z toho pak bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto spojení první osoby já s osobou druhou ty, vedlo Zimmermanna pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které později Angličané zkomolili na jety. Na základě těchto poznatků sformuloval pak Zimmermann novou teorii o vzniku a funkci jazyka. Příklad sněžného samotáře je pro něho důkazem, že řeč nevznikla jenom z potřeby dorozumět se v kolektivu při koordinaci práce, ale že je základní lidskou potřebou každého jedince. Lapidárně řečeno, člověk se ani tak nepotřebuje dorozumět s jinými, člověk se prostě potřebuje vykecat. Samotářství a plachost sněžného člověka poněkud kontrastuje s tím, jak se chová k lidem. Při spatření polární výpravy se sice drží stranou, ale radostně tleská. Zimmermann z toho usoudil, že sněžný člověk nevidí v polárnících nepřátele, ale užitečné tvory, kteří mu přinesou žrádlo a zmrznou. Tolik tedy o Zimmermannově polární expedici.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezkou středu. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve dvě ráno vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku.
7: Jihlava aktuálně.
8: Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a parkovacího domu u zoologické zahrady. Zastupitelé města přijali závazek zajistit financování těchto staveb. Náklady na přivaděč vody budou zřejmě okolo 350 milionů korun. U parkovacího domu je předpokládaná cena zhruba 100 milionů. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem.
7: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Jsme uprostřed týdne, hezké ráno po zprávách s Katkou a nás čeká středeční ranní vysílání Rádia Jihlava. Jestli budete s námi, budeme jenom rádi, už jsme všechno připravili, ať se skvěle poslouchá. Hezký den a dobré ráno přeje Zbyněk Klouzký.
7: Rádio Jihlava.

0: se děje v Jihlavě.
1: Pokud jste si včera říkali, proč je červeně nasvícen Mariánský sloup na Masarykově náměstí, tak Jihlava se připojila k akci Světový den dárců kostní dřeně a vyjádřila tak podporu lidem, kteří čekají na transplantaci krvetvorných buněk. Červené nasvícení je poděkování dárcům, uznáním lidem zapsaným v registrech, výzvou pro nové potenciální dárce a především symbolem naděje pro pacienty čekající na transplantaci. V Česku v současnosti čeká na transplantaci krvetvorných buněk více než 50 dětí a dospělých. Pro nemocné s leukémií a dalšími závažnými poruchami krvetvorby může být transplantace jedinou možností léčby. Každý nový dárce znamená další šanci. Do registru se mohou přihlásit lidé ve věku 18 až 40 let, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu, neužívají trvalé léky a váží více než 50 kg. Více informací o podmínkách a přihlášení do registru je k dispozici na webu Českého registru dárců krvetvorných buněk.

0: J'ai monté le fire. J'ai monté le coyote. Sotě našle hačku daj.
1: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Už na vás čeká, těší se kalendárium. Rok 1253, novým panovníkem Království českého se stal Přemysl Otakar II. V roce 1846 v berlínské observatoři objevil německý astronom Galle nejvzdálenější planetu od Slunce Neptun. A v roce 1875 v Praze zahájila provoz koněspřežná tramvaj od řetězového mostu císaře Františka I. do Karlína. Narozeniny v roce 1943 se narodil Julio Iglesias, španělský popový zpěvák. V roce 1949 zase jiný zpěvák, americký Bruce Springsteen, a v roce 1956 italský fotbalista Paolo Rossi. Mějte se moc hezky, prožijte hezký den, to vám přeje Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde Martin za tatínkem a říká: tati, můžeš mě půjčit tvou fotku? A na co ti bude? No tak máme zítra zeměpis a paní učitelka říkala, že máme přinést obrázek přírodní katastrofy.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Kašny se sochami Neptuna a Amfitrite na Masarykově náměstí letos ukončili provoz něco dříve než obvykle. Vodu z kašen na Masarykově náměstí město před zimou každoročně vypouští a kašny následně chrání před povětrnostními vlivy mobilním zakrytím. Letos přišlo zazimování o něco dřív, ještě před příchodem zimy, totiž obě historické kašny čeká pravidelná odborná péče. Práce jsou naplánované během podzimu, ujme se jich restaurátor, který provede rekonzervaci kamenných částí i sochy. Výzdoby. Smyslem zásahu je především včas ošetřit drobná poškození a povrch kamene tak, aby se jeho stav postupně nezhoršoval. Podobná péče by se měla opakovat přibližně jednou za 5 let. Poslední rekonzervace proběhla v roce 2021. Nejde přitom jen o to, co návštěvníci náměstí vidí nad hladinou. Kašny mají také vlastní technologické zázemí, které vyžaduje průběžnou údržbu.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Jedna jednoduchá otázka na zlatíčka. Milé děti, my se vás ptáme, proč musíme sportovat?
2: Protože aby jsme byli silní a aby jsme byli slavní.
3: Aby nebyli tlustí.
4: Když někdo sportuje, tak pak je strašně rychlej v běhu.
5: Když někdo běží na běžícím pasu, tak je potom silnej a rychlej.
6: Aby ti chlapi se nám líbili.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezké ráno. 5 000 korun se speciálním přítiskem si včera na pobočkách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a v Hradci Králové pořídili tisíce lidí. Centrální banka bude bankovky nabízet do vyčerpání zásob.
3: Co se děje v kraji?
4: Rybářství na Vysočině posouvají kvůli suchu termíny výlovu víc k zimě. Při letošních vedrech měly někde větší úhyny u druhů ryb citlivých na nedostatek kyslíku. Kvůli nízkým přítokům se v rybnících zhoršovala i kvalita vody. Rybářství Vysočiny se sídlem v Chotěboři musí výlovy odložit i kvůli tomu, že má málo vody na sádkách v Havlíčkově Brodě. Italská premiérka Giorgia Meloniová příští úterý navštíví Českou republiku. Potvrdil to její úřad na svých internetových stránkách. O návštěvě ministerské předsedkyně v příštím týdnu hovořil už v pondělí český protějšek Andrej Babiš. Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy po včerejším vítězství 3-2 nad Polkou Emilií Koterskou. Postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kg a má jistý minimálně bronz. O postup do finále se v Sofii utká dnes.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Pojďme se po zprávách dostat do druhé hodiny dnešního vysílání ve středu na Rádiu Jihlava. Ať se skvěle poslouchá a hlavně dobré ráno a hezký den přeje Zbyněk Loucký. Tady Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava 101.

0: Kam na Jihlavsku?
1: A teď taky akce, na kterou vás dnes samozřejmě zveme, a to je koncert k 20 letům Moravské Jihlava, začátek dnes v 16.30, velká gotická síň Jihlavské radnice. Vystoupí taneční soubor Zuška Jihlava, Narden School, taneční soubor Báby z Jibrálce a další, a vstupné je dobrovolné. Skvěle se bavte.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Hezký prostředek týdne a středu přeje Rádio Jihlava. Už se dívám do kalendáře, je to středa s datem 23. září a dnes je v kalendáři Berta, všechno nejlepší. Přejeme, posíláme další hity Rádia Jihlava, přejeme vám taky příjemné vstávání a samozřejmě celý dnešní hezký středeční den.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pomlouvají zaměstnanci svého mistra. A víš, co má Jirka v hlavě? Ne, vákuum. Schovaný Jirka vyleze a říká, no tak furt je to lepší než nic.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Děti poznají Jihlavu prostřednictvím architektury i filmů, gotiku, renesanci, baroko nebo klasicismus. Nebudou děti poznávat i z učebnic, nové vzdělávací programy je zavedou také do jihlavských ulic a nabídnou jim výtvarnou tvorbu, práci s kamerou i možnost natočit vlastní krátký film. Jihlavský architektonický manuál, dům Gustava Mahlera a Centrum dokumentárního filmu spojili své zkušenosti a připravili dva na sebe navazující vzdělávací programy. Určené jsou především žákům od 4. do 9. tříd základních škol. Právě práce se skutečnými jihlavskými stavbami patří důležitým částem programu. Děti si díky ní ověří získané znalosti přímo v ulicích a začnou si více všímat domů a detailů, kolem kterých možná každý den chodí. Poznávají lépe svoje město a vytvářejí si k němu vztah. Získané znalosti si navíc mohou ověřit na konkrétní stavbě, která je pro ně reálná a blízká. Program je určen pro skupiny od 15 do 30 žáků. Školy se mohou s žádostí o termín obracet na lektory Jihlavského architektonického manuálu, domu Gustava Mahlera nebo Centra dokumentárního filmu.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ano, prostředek týdne a dnešní středa s datem 23. září, dnešní ráno a za chvíli také dopoledne a právě teď samozřejmě také motto pro dnešek. Pouze dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská hloupost. U té první si tím však nejsem tak jist. Mějte se moc hezky, příjemný den a prožijte dnešní středu tak, jak budete chtít. Ať vám všechno jde, vám přeje Rádio Jihlava od mikrofonu Zbyněk Loucký. Dobrý den.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

na rádiu Jihlava. Are you ready? Born ready.

0: výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
11: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
12: Přeji hezkou středu. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve dvě ráno vstoupilo do znamení Vach a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku.
11: Jihlava aktuálně.
12: Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a parkovacího domu u zoologické zahrady. Zastupitelé města přijali závazek zajistit financování těchto staveb. Náklady na přivaděč vody budou zřejmě okolo 350 milionů korun. U parkovacího domu je předpokládaná cena zhruba 100 milionů. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem.
11: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
12: Krásné středeční dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Petě Hlávková. Svátek mají Berty, přejeme všechno nejlepší. Za okamžik více o tom, že v Telči byla věnována pamětní deska Františce Slavatové. Teď už ale další muzika.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Sunny,

Ve Františce Slavatové je věnována pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po sobotní zádušní mši. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hraběnka pohřbená. Teď už další hity. Zakopne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jirkovi se narodí syn a chlubí se v hospodě. Představte si, je úplně stejný jako já. Z toho si nic nedělej, hlavně, že je zdravej.

0: chytřejší než rádio.
1: Přátelé, víte, kdo je to buran? Je to nelichotivé označení venkovana. Vyskytoval se už ve staré češtině, a to v podobě bůr, což byla hanlivá přezdívka pro sedláka. Jak to souvisí s bůry nizozemskými osadníky v Jižní Africe? Vychází ze stejného základu, německého bauer, to jest sedlák. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, dvě velké pozdně barokní kašny se sochami Neptuna a Amfitrité na Masarykově náměstí v Jihlavě před zimou zkontroluje restaurátor. Opraví drobná poškození a ošetří povrch kamene, aby se jeho stav nezhoršoval. Podobný zásah se u těchto památek prováděl před 5 lety. Rozsáhlejší opravy před 9 lety. Letošní odborná péče bude stát 174 tisíc. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: špičková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou středu. Během letošních prázdnin museli hasiči řešit přes 1800 přírodních požárů. To je zhruba o 500 výjezdů více než za stejné období loni. Nejčastější příčinou jejich vzniku je nedbalost lidí. Situaci navíc zhoršuje dlouhodobé sucho. Aby se hasičská technika k ohni s nás dostala, začali lesníci klestit v lesích průseky. Jejich přínos testují státní lesy na Vysočině, kde jich vznikají postupně desítky kilometrů v každém revíru.
2: Co se děje v kraji?
3: Malé muzeum Bible ve Starém Pelhřimově získalo soubor nejstarších česky tištěných biblí, včetně Bible pražské z roku 1488. Ta je nejstarším tiskem kompletního biblického textu ve slovanském jazyce. Cesta k tiskům se muzeu otevřela jen díky ochotě dvou soukromých sběratelů. Majitel Bible pražské muzeum přímo oslovil. Moskevský soud poslal na 13 dnů do vězení českého občana, který uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Muž měl držet transparent, jehož cílem bylo diskreditovat ruskou armádu. Soud mu vyměřil také 2 pokuty v celkové výši 60 000 rublů, tedy asi 15 000 korun.
2: Sport.
3: Brněnské týmy Žabiny a Královo pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí 2 soupeře, zatímco Žabiny nastoupí v 18 hodin ve Stares aréně proti Červené zvězdě Bělehrad, Královo pole se na úvod bojů o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii a jeho soupeřem bude od 19 hodin tým Flam Karolo s českou reprezentantkou Julií Pospíšilovou.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Více za okamžik.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Radnice uvedla, že hlavním důvodem je dlouhodobý růst počtu aut a potřeba nastavit v ulicích jasná pravidla. Z městského vlakového nádraží vznikl s pomocí evropských dotací centrální dopravní terminál. Jihlava také získala jeho východní silniční obchvat, jehož investorem byl kraj. Ceny jízdného v jihlavské MHD se za poslední 4 roky nezvedly. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvěrolékař volá panu Horákovi. Prosím vás, vaše žena je u mě s vaší kočkou a prosí mě, abych ji uspal. Je to v pořádku? No jasně, a kočku klidně puste na ulici a ona už trefí domů.

0: Krásné středeční dopoledne z Rádia Jihlava přeji vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky ve Studenci na Třebíčsku a dalších pracovišť zahájí čtvrtý ročník sledování bělozubky tmavé. Více za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu v

0: Ladíte Rádio Jihlava, vědce z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky ve Studenci na Třebíčsku a dalších pracovišť zahájí čtvrtý ročník sledování bělozubky tmavé. Na Chebsku v Karlovarském kraji vyrazili už 21. září. Bělozubka tmavá je hmyzožravec původem z Afriky, připomínající rejska. V Česku se zatím rozšířil v západní části země. Letošní horké léto bylo pro jeho invazi zřejmě příznivé. Za chvíli zprávy, teď další hity a já se těším zase zítra v 9.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s ETA pečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku. Po dnešku se však dny začnou zkracovat a noci do zimního slunovratu 21. prosince zase prodlužovat.
6: Co se děje v kraji?
7: Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy z architektonické soutěže na dům městských služeb. Odhadované náklady na přestavbu bývalého obchodního domu jsou 200 milionů korun. Jeho přízemí má mít komerční využití. V patře budou místní spolky, naopak Charita Pelhřimov ho využívat nebude. Hladový 29-letý řidič z australského státu Queensland dostal pokutu téměř 17 000 korun za to, že si za volantem mazal pečivo máslem a řídil koleny. Zdůvodňoval to tím, že byl zkrátka hladový, protože byl v práci už od rána. K pokutě navíc dostal i 3 trestné body.
6: Sport.
7: Smíšenou časovku družstev na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrála štafeta Itálie před Francouzi a Švýcary. V disciplíně, která se na šampionátu jezdí od roku 2019, získali Italové už 4. medaili, ale poprvé se radují ze zlata. Český tým nestartoval.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Krásné středeční dopoledne, tentokrát už ale s datem 23. září, což je mimochodem Mezinárodní den znakových jazyků a také bisexuální den hrdosti. Ha, teď je ale krátce po 11. hodině a tak začíná další dopolední vysílání s Fugasem na Radiu Jihlava. No a co se dneska všechno dozvíte? Tak třeba to, že hamburgery jsou ve Spojených státech nevídaně drahé. A také, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A samozřejmě spoustu dalších informací, zajímavostí a zábavy. To všechno na vás čeká. Tak přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a hned za vámi posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
6: Rádio Jihlava 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpívající herečka Lucka Vondráčková je pyšnou mámou dvou kluků, které má s Tomášem Plekancem. Ač je na synáčky náležitě pyšná, žádné mazánky

0: nich rozhodně nedělá. Nedostanou vždycky všechno, co chtějí. Je fajn se na věci těšit, vědět, jaká je jejich hodnota. A až začnou pracovat, no tak si to pak vyzkouší sami.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Další znepokojivé výjevy s Dádou Patrasovou znovu vyvolaly otázky, jak na tom někdejší královna dětských srdcí ve skutečnosti je. Její manžel Felix Slováček teď prozradil, že Dáda dochází k lékaři a že výsledky jejich vyšetření zná přímo od primáře a jsou překvapivé. Má všechno v naprostém pořádku. Játra, krev, no prostě všechno, dodal Slováček.
1: Rádio Jihlava.
2: Rádio Jihlava.
0: I po své smrti Karel Gott fascinuje řadu lidí a někdo si na tom chce přihřívat i dokonce i svou polivčičku. Třeba fotograf František Jirásek se považuje za zpěvákova blízkého přítele. Je jim ale skutečně? No rozhodně nebyl jediným, kdo zpěváka v průběhu života fotil. Proč se nyní tedy tváří, jako by měl na Gottovu tvář monopol? Ptají se kolegové.
3: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 23. září.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Hamburger, jeden ze symbolů levného amerického stravování, se pro část Američanů mění v luxus. V restauracích v New Yorku, Washingtonu či Kalifornii už není výjimkou hamburger za $30, což je na naše zhruba 600 korun. Například v populární washingtonské restauraci Lee Diplomat stál burger kdysi s hranolkami v roce 2013 $14. Dneska vyjde na $29, jedenkrát tolik.
2: Rád bych si koupil hamburger.
3: Rád je si koulí den hamburgium.
2: Rád bych si koupil ten hamburger.
3: Hambabel.
2: Hamburger.
3: Humemer.
2: Hamburger.
3: Hamburger.
2: Ham.
3: Ham.
2: Bur.
3: Bur.
2: Gr.
3: Gr.
2: Rád bych si koupil ten hamburger.
3: Rád bych si koupil ten hromburger.
2: Není to hromburger, ale hamburger.
3: Já neřekl hromburger. Rád bych si koupil ten hamburger.
2: Rád bych si koupil ten hamburger.
3: Rád bych si koupil ten hamburger.
2: Hamburger.
3: Aby si koupil ten hamburger.
2: Radši toho necháme.
3: Nepřestávat.
4: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, právě teď je pro vás nachystána pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Pane řidiči, vy jste pil?
3: Jo, a co? No tak jsem pil. Však Hemingway taky pil. A Beethoven ten taky pil.
2: Tady Orel. Karle, pozor, ještě jedou další dva, ty taky pili.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

odpovědi šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Chystaný zákaz používání mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení ve školách může dopadnout také na dětské GPS hodinky. Část rodičů namítá, že je dětem pořizuje právě místo telefonu, aby je mohla v případě potřeby lokalizovat a dítě mělo možnost přivolat pomoc. Ministerstvo školství připouští, že konkrétní režim hodinek budou moci nastavit školy.
5: Jihlava aktuálně.
6: Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a parkovacího domu u zoo. Zastupitelé města přijali závazek zajistit financování těchto staveb. Náklady na přivaděč vody budou zřejmě okolo 350 milionů korun. U parkovacího domu je předpokládaná cena zhruba 100 milionů. Radnice předpokládá, že získá dotace. Nová americká vojenská základna v Polsku bude mít jméno po současném americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Oznámil to polský prezident Karol Navrocky. Trump zatím neupřesnil, jaké jednotky by se do Polska přesunuly.
5: Sport.
6: V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil kvůli zdravotním problémům asistent trenéra Jiří Saňák. 48-letý kouč naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře k načerpání sil. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka, který teprve v září skončil po 3 letech na lavičce Zlína.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Máme tady pravé poledne, milí posluchači Rádia Jihlava, tak dobrou chuť, jestli právě obědváte. Já vás vítám při středečním poslechu Rádia Jihlava. No a už za chvilku vás čeká recept. Jaký? No, nechte se překvapit. A taky se podíváme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak, počkejte si na všechno, já vám posílám další hity a za chvilku se znovu slyšíme.
5: Rádio Jihlava 101.

Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, protože je poledne, mám pro vás další recept. Dneska to bude vepřové se švestkami. Vepřovou pečení osušíme a ostrým nožem vytvoříme podélně středem masa otvor. Petrželku opláchneme, osušíme a nasekáme nadrobno. Vnitřek otvoru osolíme, opepříme a naplníme sušenými švestkami. Otvor uzavřeme párátkem, aby švestky během pečení nevypadávaly. Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Pečení vložíme do pekáčku a ze všech stran potřeme česnekovou pastou a poklademe látky anglické slaniny. Podlijeme bílým vínem a trochou vody a pekáček zakryjeme obalem. Pečeme na 180 stupňů přibližně 60 minut. Během pečení maso kontrolujeme a podle potřeby podléváme vodou a přeléváme výpekem. Poté alobal odstraníme a pečeme dalších přibližně 30 minut, dokud není maso měkké a slanina na povrchu opečená. Podle potřeby ještě podlejeme vodou. Upečenou pečení pak vyjmeme z trouby a necháme přibližně 10 minut odpočinout. Pak odstráníme párátko a maso necháme na plátky. Vepřové se švestkami rozdělíme na talíře, přelijeme výpekem, posypeme nasekanou petrželkou a podáváme například s knedlíky a dušeným červeným zelím.

Tomáši Fontána, to bude na pořád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slyšel jsi, že Klára má věno 2 miliony? Hele, to není věno, ale bolestné pro ženicha.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 23. září.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Od pondělního rána je křižovatka Tolstého a třída legionářů znovu průjezdná pro veškerou dopravu. Zároveň se nám tam vrátilo parkování, a to do ulice Jana Masaryka a také na třídu legionářů. V Tolstého ulici už naopak není možné využívat dočasné náhradní parkování.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 23. září, tak se pojďme podívat, kdo dneska slaví svátek. Jsou to Berta, Lina, Livius, Polixena, Xantipa s tvrdým i, Hostimil, Hostislava, Tekla, Teokleia, Božetěcha a Jimran. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: 101.1 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých

0: dělami kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkné odpoledne. V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Byla by součástí sportovního komplexu, který tam má vzniknout. Pokud nebude mít kraj podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Konečné slovo budou mít hlavně rychlobruslaři.
4: Jihlava aktuálně.
5: Nemocnice Jihlava upravila pietní místnost, kde se mohou lidé důstojně rozloučit se zemřelým onkologickým pacientem. Od května funguje stejný pokoj na interním oddělení. V plánu nemocnice je mít 7 podobně upravených pokojů. Bílý dům oznámil spuštění nového média s názvem Trump TV, které má nepřetržitě vysílat obsah spjatý s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámení přichází v době sporu Trumpovy administrativy s americkými televizními stanicemi, který vyvolal zákaz vstupu na tiskové konference Bílého domu pro CNN.
4: Sport.
5: Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad nenastoupila v Singapuru k dnešnímu utkání druhého kola s obhájkyní titulu Elis Mertensovou z Belgie. Krejčíkovou v poslední době trápí zdravotní potíže často. Loni měla opakovaně problémy s kolenem. Letos nehrála 3 měsíce kvůli zranění stehna a v červnu kvůli nemoci nenastoupila k finále na turnaji v Nizozemsku.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. U za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. A dneska konkrétně se podíváme na 85-letou herečku, vystavující se na OnlyFans. No, více pro vás budu mít už za malou chvíli, tak si na to určitě počkejte.
4: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

Herečka Donna Millsová v 85 letech na OnlyFans. Odvážnější fotky nevylučuje. Vítejte v bulvárním okénku. Americká herečka Donna Millsová, známá především jako intrikánka Abby ze seriálu Knot Landings, si letos v červenci založila účet na platformě OnlyFans. Fanouškům nabízí pohled do svého soukromí i fotografie a vzpomínky, které dosud nezveřejnila. Na otázku, jestli nabídne i odvážnější fotografie, odpověděla, že to tak úplně nevylučuje. No a co ve svých letech vlastně vylučuje?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny ženy mají bod G na stejném místě. Na konci slova shopping.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na vlnách 101.1 FM. Máme dneska 23. září. Pojďme se ještě mrknout, kdo se kdy 23. září narodil. Tak třeba hokejista Lukáš Kašpar, fotbalista Jan Suchopárek, herec Jiří Plachý, ale taky třeba americký hudebník Bruce Springsteen. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z Lodin 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava. Dneska máme středu, je 22. září a taky už máme největší čas na to, abychom se rozloučili. Přeji vám tedy hezký zbytek toho středečního odpoledne strávený. Doufám, že s Rádiem Jihlava a Katkou, a dovolte mi také vás pozvat na 16. hodinu, kdy se sem znovu vrátím. Do té doby, čau bas fugas.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. Během letošních prázdnin museli hasiči řešit přes 1800 přírodních požárů. To je zhruba o 500 výjezdů více než za stejné období loni. Nejčastější příčinou jejich vzniku je nedbalost lidí. Situaci navíc zhoršuje dlouhodobé sucho. Aby se hasičská technika k ohni s nás dostala, začali lesníci klestit v lesích průseky. Jejich přínos testují státní lesy na Vysočině, kde jich vznikají postupně desítky kilometrů v každém revíru.
4: Co se děje v kraji?
5: Malé muzeum Bible ve Starém Pelhřimově získalo soubor nejstarších česky tištěných biblí, včetně Bible pražské z roku 1488. Ta je nejstarším tiskem kompletního biblického textu ve slovanském jazyce. Cesta k tiskům se muzeu otevřela jen díky ochotě dvou soukromých sběratelů. Majitel Bible pražské muzeum přímo oslovil. Moskevský soud poslal na 13 dnů do vězení českého občana, který uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Muž měl držet transparent, jehož cílem bylo diskreditovat ruskou armádu. Soud mu vyměřil také dvě pokuty v celkové výši 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun.
4: Sport.
5: Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře, zatímco Žabiny nastoupí v 18 hodin ve Stares aréně proti Červené zvězdě Bělehrad, Královo Pole se na úvod bojů o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii a jeho soupeřem bude od 19 hodin tým Flam Karolo s českou reprezentantkou Julií Pospíšilovou.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov a parkovacího domu u ZOO. Podrobnosti za chvíli.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Z Rádia Jihlava hezký den vám všem. Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a parkovacího domu u zoologické zahrady. Zastupitelé města přijali závazek zajistit financování těchto staveb. Náklady na přivaděč vody budou zřejmě okolo 350 milionů korun. U parkovacího domu je předpokládaná cena zhruba 100 milionů. Radnice předpokládá, že na tyto investice získá dotace. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient na smrtelné posteli. Sestřičko, mám ještě nějakou šanci? Bohužel, nejste můj typ.

0: Hit za hitem z rádia Hlava pro váš lepší den a taky podrobnosti k tomu, že rybářství na Vysočině posouvají kvůli suchu termíny výlovů víc k zimě. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hlava Katka přeje krásné odpoledne. Rybářství na Vysočině posouvají kvůli suchu termín výlovu víc k zimě. Při letošních vedrech měly někde vyšší úhyny u druhů ryb citlivých na nedostatek kyslíku. Kvůli nízkým přítokům se v rybnících zhoršovala i kvalita vody. Rybářství Vysočiny se sídlem v Chotěboři musí výlovy odložit i kvůli tomu, že má málo vody na sádkách v Havlíčkově Brodě. Teď ale zpátky k hitům Rádia Hlava přijme pohodový den.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku. Po dnešku se však dny začnou zkracovat a noci do zimního slunovratu 21. prosince zase prodlužovat.
4: Co se děje v kraji?
5: Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy z architektonické soutěže na dům městských služeb. Odhadované náklady na přestavbu bývalého obchodního domu jsou 200 milionů korun. Jeho přízemí má mít komerční využití. V patře budou místní spolky, naopak charita Pelhřimov ho využívat nebude. Hladový 29-letý řidič z australského státu Queensland dostal pokutu téměř 17 000 korun za to, že si za volantem mazal pečivo máslem a řídil koleny. Zdůvodňoval to tím, že byl zkrátka hladový, protože byl v práci už od rána. K pokutě navíc dostal i 3 trestné body.
4: Sport.
5: Smíšenou časovku družstev na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrála štafeta Itálie před Francouzi a Švýcary. V disciplíně, která se na šampionátu jezdí od roku 2019, získali Italové už 4. medaili, ale poprvé se radují ze zlata. Český tým nestartoval.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, jste s Rádiem Jihlava a víme, že vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Víc informací za chvíli.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Vedení Hlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Radnice uvedla, že hlavním důvodem je dlouhodobý růst počtu aut a potřeba nastavit v ulicích jasná pravidla. Z městského vlakového nádraží vzniklo s pomocí evropských dotací centrální dopravní terminál. Jihlava také získala jeho východní silniční obchvat, jehož investorem byl kraj. Ceny jízdného v jihlavské MHD se poslední 4 roky nezvedly. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přejeme krásné odpoledne. Pozná.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jirkovi se narodí syn a chlubí se v hospodě. Představte si, je úplně stejný jako já. Z toho si nic nedělej, hlavně, že je zdravej.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. V Telči byla věnována pamětní deska Františce Slavatové. Víc informací si nenechte ujít, za chvíli jsem zpátky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Františce Slavatové je věnovaná pamětní deska v Telči. Na nádvoří univerzitního centra byla odhalena po sobotní zádušní mši. Deska je u vchodu do krypty pod kostelem, v níž byla hraběnka pohřbená. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Chystaný zákaz používání mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení ve školách může dopadnout také na dětské GPS hodinky. Část rodičů namítá, že je dětem pořizuje právě místo telefonu, aby je mohla v případě potřeby lokalizovat a dítě mělo možnost přivolat pomoc. Ministerstvo školství připouští, že konkrétní režim hodinek budou moci nastavit školy.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a parkovacího domu u zoo. Zastupitelé města přijali závazek zajistit financování těchto staveb. Náklady na přivaděč vody budou zřejmě okolo 350 milionů korun. U parkovacího domu je předpokládaná cena zhruba 100 milionů. Radnice předpokládá, že získá dotace. Nová americká vojenská základna v Polsku bude mít jméno po současném americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Oznámil to polský prezident Karol Navrocky. Trump zatím neupřesnil, jaké jednotky by se do Polska přesunuly.
3: Sport.
4: V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil kvůli zdravotním problémům asistent trenéra Jiří Saňák. 48-letý kouč naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře k načerpání sil. Jeho pozici zaujal Bronislav Červenka, který teprve v září skončil po 3 letech na lavičce Zlína.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Tak máme, přátelé, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava je už opět s námi Fugas a společně můžeme pokračovat v tom našem odpoledním středečním vysílání. Je totiž 23. září a vy jste, doufám, že dobře naladěni a v dobrém rozpoložení a také připravení poslouchání vln 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíme, že na Slovensku opět řádil medvěd. Nebo si řekneme, že vláda zasáhne proti cenám paliv. Tak si na informace z Rádia Jihlava určitě počkejte, nenechte si je ujít. A já všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Opakované útoky medvědice na stádo ovcí v obci Turčianské Klačany v okresu Martin se jí z

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvěrolékař volá panu Horákovi. Prosím vás, vaše žena je u mě s vaší kočkou a prosí mě, abych ji uspal. Je to v pořádku? No jasně, a kočku klidně puste na ulici a ona už trefí domů.

0: Jihlavě, středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Vláda už má připravena opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Benzín se totiž nyní prodává kolem 45 korun a nafta dokonce až kolem 50. O zásahu hovořil třeba vicepremiér Havlíček v nedělní televizní debatě. Opatření kvůli drahým palivům už ale začaly přijímat i některé okolní země.
2: Hravé léto na rádi.

0: světlo.
1: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Tak rozvodoví právníci tvrdí, že muži podvádějí častěji než ženy. Ale ženy to prý dělají chytřeji. Řekl bych, že nevěra je součástí dobrých 75 až 80% rozvodů. Ale je to vejce nebo slepice? Rozvádějí se lidé, protože došlo k nevěře, nebo jsou si nevěrní, protože k sobě se už nehodí a stejně by dříve či později šli od sebe?
2: Tak si to neřekneš! Tak si to neřekneš!
3: Tohle mi teda zakážeš,
2: víš? Přijde!
3: Jau! No, pojď, my jsme se schájili od drobátko rapy, ale to přejdi. Pojď rád. Bacha, přecíni jsou střepy.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkné odpoledne. V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Byla by součástí sportovního komplexu, který tam má vzniknout. Pokud nebude mít kraj podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Konečné slovo budou mít hlavně rychlobruslaři.
4: Jihlava aktuálně.
5: Nemocnice Jihlava upravila pietní místnost, kde se mohou lidé důstojně rozloučit se zemřelým onkologickým pacientem. Od května funguje stejný pokoj na interním oddělení. V plánu nemocnice je mít 7 podobně upravených pokojů. Bílý dům oznámil spuštění nového média s názvem Trump TV, které má nepřetržitě vysílat obsah spjatý s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámení přichází v době sporu Trumpovy administrativy s americkými televizními stanicemi, který vyvolal zákaz vstupu na tiskové konference Bílého domu pro CNN.
4: Sport.
5: Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad nenastoupila v Singapuru k dnešnímu utkání druhého kola s obhájkyní titulu Elis Mertensovou z Belgie. Krejčíkovou v poslední době trápí zdravotní potíže často. Loni měla opakovaně problémy s kolenem. Letos nehrála 3 měsíce kvůli zranění stehna a v červnu kvůli nemoci nenastoupila k finále na turnaji v Nizozemsku.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v tom našem odpoledním vysílání. Třeba už za chviličku si dáme dopravní informace. Více se však dozvíte už za okamžik. Mezitím poslouchejte další hity, které vám Rádio Jihlava nabízí a přeje k nim příjemný poslech.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.

0: Hezké odpoledne vám z Vlna rádia Jihlava přeje Fugás. Víkend může přinést počasí podobné babímu létu s polojasným až jasným nebem a teplotami výrazně přesahující 20 stupňů Celsia. Vyplývá to totiž z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Baby Hot vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, na něm právě teď je pro vás připraven Zadrak, což jsou hudební zprávy.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpívající herečka Lucka Vondráčková je pyšnou mámou dvou kluků, které má s Tomášem Plekancem. Ač je na synáčky náležitě pyšná, žádné mazánky z nich rozhodně nedělá. Nedostanou vždycky všechno, co chtějí. Je fajn se na věci těšit, vědět, jaká je jejich hodnota. A až začnou pracovat, no tak si to pak vyzkouší sami.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Další znepokojivé výjevy s Dádou Patrasovou znovu vyvolaly otázky, jak na tom někdejší královna dětských srdcí ve skutečnosti je. Její manžel Felix Slováček teď prozradil, že Dáda dochází k lékaři a že výsledky jejich vyšetření zná přímo od primáře a jsou překvapivé. Má všechno v naprostém pořádku. Játra, krev, no prostě všechno, dodal Slováček.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava.
0: I po své smrti Karel Gott fascinuje řadu lidí a někdo si na tom chce přihřívat i dokonce i svou polivčičku. Třeba fotograf František Jirásek se považuje za zpěvákova blízkého přítele. Je jim ale skutečně? No rozhodně nebyl jediným, kdo zpěváka v průběhu života fotil. Proč se nyní tedy tváří, jako by měl na Gottovu tvář monopol? Ptají se kolegové.
1: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezkou středu. Během letošních prázdnin museli hasiči řešit přes 1800 přírodních požárů. To je zhruba o 500 výjezdů více než za stejné období loni. Nejčastější příčinou jejich vzniku je nedbalost lidí. Situaci navíc zhoršuje dlouhodobé sucho. Aby se hasičská technika k ohni s nás dostala, začali lesníci klestit v lesích průseky. Jejich přínos testují státní lesy na Vysočině, kde jich vznikají postupně desítky kilometrů v každém revíru.
6: Co se děje v kraji?
7: Malé muzeum Bible ve Starém Pelhřimově získalo soubor nejstarších česky tištěných biblí, včetně Bible pražské z roku 1488. Ta je nejstarším tiskem kompletního biblického textu ve slovanském jazyce. Cesta k tiskům se muzeu otevřela jen díky ochotě dvou soukromých sběratelů. Majitel Bible pražské muzeum přímo oslovil. Moskevský soud poslal na 13 dnů do vězení českého občana, který uspořádal protest u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Muž měl držet transparent, jehož cílem bylo diskreditovat ruskou armádu. Soud mu vyměřil také dvě pokuty v celkové výši 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun.
6: Sport.
7: Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře, zatímco Žabiny nastoupí v 18 hodin ve Stares aréně proti Červené zvězdě Bělehrad, Královo Pole se na úvod bojů o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii a jeho soupeřem bude od 19 hodin tým Flam Karolo s českou reprezentantkou Julií Pospíšilovou.
6: Rádio Jihlava
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na Rádiu Jihlava je před námi. No a v té nás čeká třeba informace o tom, že porostou houby. Počkejte si na podrobnosti a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Posloucháte podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Po ochlazení s deštěm může na Vysočině o víkendu přijít babí léto a s ním i houby. Docela dobrý podnět na to, co o víkendu dělat. Tak, ať máte plné košíky.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slyšel jsi, že Klára má věno 2 miliony? Hele, to není věno, ale bolestné pro ženicha.

Herečka Donna Millsová v 85 letech na OnlyFans. Odvážnější fotky nevylučuje. Vítejte v bulvárním okénku. Americká herečka Donna Millsová, známá především jako intrikánka Abby ze seriálu Knot Landings, si letos v červenci založila účet na platformě OnlyFans. Fanouškům nabízí pohled do svého soukromí i fotografie a vzpomínky, které dosud nezveřejnila. Na otázku, jestli nabídne i odvážnější fotografie, odpověděla, že to tak úplně nevylučuje. No a co ve svých letech vlastně vylučuje?

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, dneska s datem 23. září, tak se pojďme na toto datum rovnou podívat do pražského Klementýna. Zatím největší teplo bylo 23. září v roce 1987, kdy bylo 28,1. Nejstudenější 23. září pak bylo v roce 1876, kdy bylo jen 2,3. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 61 stanoven na 14 stupňů. Tak dámy a pánové, to je všechno, já se s vámi loučím. Přeji vám hezký zbytek středečního večera strávený s Rádiem Jihlava a zítra v 11 dopoledne se na vás znovu budu těšit. Do té doby, čau bas fugas.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2 ráno vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají téměř stejnou délku. Po dnešku se však dny začnou zkracovat a noci do zimního slunovratu 21. prosince zase prodlužovat.
0: Co se děje v kraji?
1: Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy z architektonické soutěže na dům městských služeb. Odhadované náklady na přestavbu bývalého obchodního domu jsou 200 milionů korun. Jeho přízemí má mít komerční využití. V patře budou místní spolky, naopak Charita Pelhřimov ho využívat nebude. Hladový 29-letý řidič z australského státu Queensland dostal pokutu téměř 17 000 korun za to, že si za volantem mazal pečivo máslem a řídil koleny. Zdůvodňoval to tím, že byl zkrátka hladový, protože byl v práci už od rána. K pokutě navíc dostal i 3 trestné body.
0: Sport.
1: Smíšenou časovku družstev na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrála štafeta Itálie před Francouzi a Švýcary. V disciplíně, která se na šampionátu jezdí od roku 2019, získali Italové už 4. medaili, ale poprvé se radují ze zlata. Český tým nestartoval.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny ženy mají bod G na stejném místě, na konci slova shopping.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Už asi nie.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Rádio Jihlava, 101.1

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi zaště

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient na smrtelné posteli. Sestřičko, mám ještě nějakou šanci? Bohužel, nejste můj typ.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jihlava 101.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jirkovi se narodí syn a chlubí se v hospodě. Představte si, je úplně stejný jako já. Z toho si nic nedělej, hlavně, že je zdravej.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mo. Rybarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Ahoj, lásko moje.
3: No tak, prosím.
2: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď? No zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
3: Lháři, jeze.
2: Ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš. Porra.
3: Já dubbing prakticky nedělám, že jo? To přece není umění. To dovede každý, že jo? Otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že? Ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
2: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
4: Takže tady to někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Ježišmarja, pach smrti.
4: Jo.
3: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele.
4: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
4: nadabovat.
3: Dobře.
4: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja. On v tom dělá Nicholson. Toho
4: mluvím já. Oni jak říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
3: Co je to tam za babu? No v té posteli.
4: To je jeho maminka.
3: Jeho matka?
4: No.
3: Jako Nicholsona?
4: No.
3: No to je vyloučený, ten vůbec není podobnej. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
4: Jo.
3: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
4: Čí milenka?
3: No toho Nicholsona přece.
4: A proč jako?
3: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
4: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
3: Já jsem sem vůbec lezla.
4: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový.
3: Ale
4: tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
3: No vidím, tady, no.
4: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl. Tak byl nebo nebyl?
4: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme. Jo? Takže...
3: Sluchátka si vemem, ne?
4: Jo, dobře, aby jsme to slyšeli. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším. Mami,
3: byl tu byl?
4: Já tě neslyším.
3: Tak byl nebo nebyl? No
4: to je brzo zase,
3: brzo?
4: Ale nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
3: no
4: na ní koukat. No a jak to, že ona to stihne?
3: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: get no stupor.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Stojí takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková, kouká na dalekou hladinu a pláče. Dokolem jiná družstevnice. Se Slíčková povídá, co tak úpěnlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala tak. Manžel šel topit koťatom na palí, to děláme všichni mapa. Ale koťata už udávno zpátky.
3: Takový těličko já jsem měl naposled ve 20. roce. Teď jsem trošku přibral. A zase, když vidím tamhle Víťu Černýho, tak to není nic moc. Já jsem jednou za ním funěl takhle v jednom Interhotelu Svět v Třeboni a povídám, pokud jsem vám to už vyprávěl, tak se smějte samozřejmě. Povídám, Bimbo, prosím tě, jak ty se zvojíbáš, já jsem polovičně jako ty a já už normálně, to je nervák, když já si mám zavázat botu, tak naberu dech, jak kdybych chtěl lovit perlorodky, tak nevydrží mě dech, tak to musím opustit tu botu zas na chvílku a znám pán. Já už se 20 let nevohýbám, povídám. Ovšem, chce to nic neupustit. Já už mám ukrydence v kuchyni na linoleu 12 let na rámkový hodinky, povídám. Takový brázdy potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcku, on pá, už mi to nějak, člověče, nejde.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buďte zdrav, příteli. Jak se jmenujete?
2: Smil Flaška z Pardubic. A vy?
1: Beneš Krabice z Vajkmile.
2: Podle vašeho jména soudím, že jste také spisovatel?
1: Ano.
2: Tak pojďme si tykat, když jsme oba z jedné branže. Já jsem Flaška.
1: Těší mě, já jsem Krabice.
2: Posaď se, Krabice. Udělej si pohodlí, sundej si víko. Já se očpuntuju.
1: Tak ty jsi Flaško z Pardubic. A co doma?
2: Ale měli jsme teď radostnou událost. Žena porodila čtvrtou flaštičku. A kolik ty máš krabiček?
1: Žádnou. Jako kněz mám celibát.
2: Možná, že to tak máš lepší. Děti kolikrát zlobí.
1: Celibát nezlobí. Ale také to s ní není jednoduché.
2: No to chápu. Spíš v posteli sám. Bez krabice. To já bez Flašky v posteli neusím.
3: Byla to Cimrmanova prvotina.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.
4: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jiří Prudel z Mimoně. Má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. A jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říkal, čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, už bylo nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vrátil k té Vltavě, naší staré, protože i tam máme řadu srdcakramenských restů, jo? Právě jsme například protekli tady jižními Čechami, aniž jsme se zamysleli. A to je chyba, protože my protékáme krajem hlubokých husitských tradic. Ano, přátelé, a tady bych udělal malou odbočku, protože toto vstoupilo do dějin světové hudby. To bylo poprvé v historii, kdy se hudba utěšitelka stala zbraní. Protože tuto píseň, když u domaště, husité zaspívali, křižáci utekli, protože tohle nemohli poslouchat.
1: To bylo tím, že on ten Žižka neuměl zpívat. Ztratil to jedno vůbec, tak úplně ztratil sluch.
0: To bude dneska těžký večer. Kdo máš nic nebojoval Žižka, člověče, ten už byl dávno u Přibyslavy, už ho tam žrali červy. Prokop Holý bojoval kdo máš nic, když už.
1: Kdo máš nic bojoval Prokop Alcátem? Když už.
0: Jaký pak Prokop Alcátem, co tady flaškuješ historii? Jako kdyby těch vymyšlených postav už nebylo dost? Prokop Holý byl vojevůdce! Prokop Holý byl vojevůdce!
1: Jsi vzadu? Zezadu,
0: nebo... Co zezadu, no? Zezadu, zepředu, ze zhora, ze spoda. Když byl vojevůdce, tak byl vojevůdce ze všech stran.
1: Teda chudá vojevůdce. No.
0: Když seš vůl, tak seš vůl ze všech stran. Kubistický jako.
1: Dobře, no, o mě tady nejde. A čím ho, čím ho byl?
0: Co čím ho? Co, co sem pleteš současnost, tohle je historie 15. století.
1: To se tomu křižákovi v podstatě vůbec nedivím, že utíkal, protože představ si to, on přijde k nám a co vidí? Jde voj, předu jde Žižka, drží si oko, nedrží se a za ním jo, holí.
0: Prosím tě, jakou holí? Vysvětli nám tady všem, jakou holí?
1: No, nevím, no asi tou Žižkovou slepeckou, nebo...

tam smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jedna známá chtěla muže tak přitáhnout k domovu, že ho dokonce přivazovala řetězem k noze od stolu. Pouštěla ho ven jen jednou týdně, a to do sklepa pro uhlí. Pak se zjistilo, že manžel jí byl nevěrný 2 roky, každý týden, se sousedkou ve sklepě na uhlí. Nová rada, jak přežít nevěru, zní: mějte srdeční arytmii. Proč? Protože vášeň vašeho muže k nové, hezčí, mladší, lehčí partnerce může dokonale stlumit vaše věta: je mi jedno, kde jsi a kdy se vrátíš, ale hrozně mi buší srdce. A kdybych náhodou zemřela, odveď, prosím tě, Danušku do školky. Nevěrní manželé většinou pohasnou ve svém milostném splanutí, když zjistí, že jejich manželka už ji sice nemilují, ale nějaký ten vztah k ní, když spolu žijí tak dlouho, přece jen mají, je ohrožena vážnou chorobou. A chytrá manželka je proto vážnou chorobou ohrožena pořád. Zvlášť tehdy, když její muž chce změnit svou dosavadní image. Viagru chce vyzkoušet každý muž. A když každý, tak i náš, váš. Je proto nezbytné okamžitě, Viagra je v prodeji, učinit opatření. A to opatření je naše další rada. Skamaraďte se s kardioložkou. Proč? Protože vaše kardioložka vašemu muži řekne, že on Viagru používat nemůže. Jeho srdce už totiž nebuší tak pravidelně jako za mlada. Taky má oslabený organismus. A pár let života na téhle zemi mu může lékařka zaručit jen tehdy, když bude váš muž jen s vámi doma provozovat normální zdravý sex. A když bude váš manžel provozovat sex zvlášť zdravý a opatrný, tak může kardioložka od svého známého sexuologa opatřit Viagru, až budete slavit narozeniny.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: píši.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Hezký večer, vážení přátelé. I v mým životě se vyvrbilo spousta dobrých skutků. No a za některý z nich jsem musel draze zaplatit. Jako ku příkladu jednou na Vánoce s mojí maminou. Já jsem měl teda tři maminy. Jedna, co mě rodila. Druhá, ta mě kojila. A ta třetí, moje manželka, no, tak tam mě zase celý život jenom dojila. Tak já jsem ji vykopnul a slavil jsem s maminou, co mě rodila. Jo. No a ona chuděra stará, nemohla před Vánocem se sehnat nikde stromeček. No já jsem za ní přijel, že spolu oslavíme štědrý večer. No a bez stromečku to by nebyly žádný Vánoce. No to by nebyla žádná vánoční pohoda. No vemte si to, na co bych si pověsil bombony, že? Nebo na co bych jsem si pověsil koule, že? No, tak jsem se rozhodl, že i na poslední chvíli ten stromeček se ženu. Říkal jsem si, že stejně to budou její po poslední Vánoce. No ne, že by byla nemocná, ne. Nebo že by se chystala umřít, jo. Ale ona měla udělaný strop z hurdisek. No, tak jsem si myslel, že to na ní asi brzo spadne. No, vydal jsem se za svým známým hajným na hajovnu v vozdu. Hajné mi je prodal na nádhernou borovičku. No a já jsem si to šupadil zpátky na autobus. Na zastávce se seděla akorát taková stará babizna. A když jsem si zapálil cigáro, tak mě měla keci, já to prý típnu, že ten kouř jde do držkov, ale že prostě jíte ten kouř babadí. No, tak já jsem ji někam poslal. A asi víte kam, že? Byly sice Vánoce, štědrý večer, svátek všech lidí do dobrý vůle, no a stejně jsem ji poslal do prostě jsem ji někam poslal. No. Když bylo asi 10 minut do příjezdu auto toho do dopravního prostředku. No, tak jsem si odskočil na záchod. No, ale stromeček jsem si pro jistotu vzal se sebou. Co jsem si říkal, aby mě ho bába třeba ze vzteku nezlomila, nepoplývala, že? Nebo aby ho nepo... prostě, aby s ním něco neprovedla, no. Tak jsem si ho vzal sebou na záchod. No nebyl jsem tam dlouho, udělal jsem si jenom svoji potřebu a chtěl jsem jít zpátky, ale co se nestalo. Ten záchod neměl zevnitř kliku. No a že železní dveře nešly ani hrubou silou otevřít. No nezbývalo mi nic, než tu babičku poprosit. Jestli by mi zvenku neodevřela. No a dělala hluchou baba, aby znajna smradlava, no. No prostě se mi popomstila, no. No, polilo mě hrůzou horko při pomyšlení, že by mě ujel autobus a baba by s ní odjela. A mě na opuštěným záchodku na 4 večer by nikdo nenašel. A do rána bych zmrznul jako kuku z masa v mrazáku. No a stalo se. Když přijel autobus, no tak nechal popuštěný motor, takže autobus neslyšel moje volání, kopání do dveří. A zmíl, babi znovu hodil do první. Pryč. A byl jsem v pytli. Tolik jsem se těšil na ten štědrý večer, jak budu s maminou slavit. Těšil jsem se, jak budu zabíjet kapra. Jak mu budou vyvindávat vnitřnosti. Jak budu s maminkou zapalovat svíčky. No a teď by bylo jasný, že celý štědrý večer strávím na hajzlu. No ještě asi půl hodiny jsem koupal do dveří, no a pak jsem to vzal a začal jsem slavit štědrý večer. Stromeček jsem ověnčil se řetězem ze spachovadla. Místo svíček jsem tam navěsil cigarety a zapálil jsem je. Začal jsem zpívat vánoční koledy. Jo, a v kapce jsem našel vlašský voře. No tak jsem do něj dal cigáro, zapálil jsem ho a popouštěl jsem si ho. V záchodový mise, no. Pod stromeček jsem si mohl sám sobě tak akorát. To jsem si už naděl předtím. No, potom jsem si lehl pod ten stromeček a usnul jsem. Ráno mi tam našel nějaký Vietnamec. Říkal, že jsem byl mrazem úplně stuhle. Zazavol za záchranku a po policajti. No a představte si, když ty policajti ohledávali mi místo čičinu. No tak za tou za záchodou mi jsou našli tu kliku o těch dvě. To je rozdíl. To opravdu. No jestli to nebyla smůla. No ale to už se tak někdy stává. No. A o tom to je.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom odcizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že je mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval se s někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolává lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyrval z rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do ga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té Paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou dozad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak koho pak tam máme dál?
2: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
1: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
2: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
1: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
2: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uriš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK. Ale celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A režisér, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň, tak to zkus.
0: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu pomůže zase. Možná. Scénář.
0: No.
1: Čekaj, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, 1, 2, 3. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slečno.
2: Prosím, přejete si.
1: Za hodinu letím do Brna, objednal jsem si biftek, abyste mi přinesla nějakou chrupavku, nebo co?
2: Pardon. To není chrupavka, to je šlacha.
1: No a co, chrupavka nebo šlacha, já v tom nevidím velký rozdíl.
2: V tom je rozdíl. Šlacha je pružná tkáň, která připojuje svaly ke kostře, zatímco chrupavka je...
1: Moment, prosím. O chrupavce není v jídelním lístku jediná zmínka. Tady stojí napsáno biftek, ten jsem chtěl. Hovězí biftek. Hovězí je u mě kráva! Žádná chrupavka.
2: Kráva, samice tura domácího. Název pro vzrostlá samičí individua přežvíkavců. Mládě se nazývá tele, vzrostlé individuum potom jalovice a teprve až po obřeznění říkáme kráva. Délka střev 20 metrů, dojivost, to je podle plemene, kostromská nadují až 10 000 ročně, zatímco...
1: Moment, takhle se prosím nedorozumíme. Já jsem si objednal biftek a chci biftek. Délka střev mě nezajímá. Zavolejte mi vedoucí nebo ředitele nebo někoho, koho tady máte.
2: Co si začte prosím přát?
1: Já jsem si objednal podle jídelního lístku biftek. Ano? Uh-huh. Tady slečna mě přinesla zcela odlišnou, ne-li přímo protichůdnou část řečeného sudokopitníka. Česky řečeno, nedá se to už vejkat.
2: Já vám dost dobře nerozumím, oč vám vlastně jde. Náš milý host to říká špatně. Žvíkání je zvláštní druh přijímání potravy u některých živočichů. Jistě mi rozumíte, že? Jejich žaludek má 4 části. Zatímco žaludek velblouda má jenom části 3.
1: Tak dost. Já osobně jsem, prosím, živočich, který má pouze jedinou část. Já chci biftek, který se dá sníst a nemusí se žvejkat.
2: Pardon, naše servilka Barie vystudovala vysokou veterinářskou školu a v otázkách živočišné výroby se dokonale vyzná. Mít její znalosti kterýkoliv zootechnik, tak oblízne všech 5 prstů.
1: Já nejsem zootechnik a stačilo by mě úplně ke spokojenosti, kdybych měl příležitost se oblíznout nad objednaným biftekem. Ano, přineste mi, prosím, biftek, jak je psáno v menu. Dejte mě biftek, jak to stojí v menu. Co, jak jsem řekl? Povídám biftek, jak chci biftek, jak je to stojí v menu.
2: Vy máte špatnou výslovnost, pane. Menu je slovo francouzského původu a neříká se menu, ale menu. Chápete to, prosím, menu.
1: Dobře, tak tedy menu. Ale mějte spíše o ten biftek. Menu si můžete strčit za klobou.
2: Krásně jste to řekl, vy máte vynikající talent. Nože nyní se podívejme na druhé slovičko, které je zase opět anglického původu. Je to slovo beefsteak. Ano, dlouhé i a diftong e.
1: Jaký diftong? Jaký diftong? Prosím, kuchař Rorejs ceny kontrolovala šupinatá. Jaký diftong?
2: Není náš zaměstnanec, pardon. Diftong je dvojhlas.
1: Tak mi to přinese třeba stojí v dvojhlásku, jak to stojí v menu. Ale nedějte tady ze mě šaška.
2: To by mě bylo velice nepříjemné, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šašku.
1: No děláte mě šašku.
2: No nikdo z vás nedělá
1: šaška. Ne, děláte mě šaška.
2: No to by bylo veliké fopa, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šaška. Nikdo z vás nedělá šaška, pane.
1: Ne, děláte šaška.
2: Ne, nedělám za šaška. Prosím, já jsem vystudovala institut cizích jazyků a v tomto směru mám dokonalé znalosti, pane. Víte, každý jazyk, rozumíte mě? To je...
1: Já nechci žádný jazyk. Já chci pořádnej normální biftek, jak to stojí v menu.
2: Jak jsme se dohodli, prosím, opakujte to.
1: Nebudu nic opakovat, nebudu nic opakovat. Zavolejte mi vedoucí, nebo ředitele, nebo provozního, nebo někoho.
2: Co pak se přihodilo, jste snad nespokojen s obsluhou?
1: Vážená paní.
2: Prosím.
1: Já jsem z Moravy.
2: Ano.
1: No. Já nevylučuju, že se nevyjadřuju zcela přesně česky, i když o tom tedy pochybuji. Tyto dvě dámy mi zřejmě dost dobře nerozumí, protože jedna mi nabízí chrupavku a druhá zase jazyk. Já se vás stážu. Mám já právo a nárok na to si tady objednat a sníst normální pořádnej beefsteak? Jak to stojí v menu?
2: Z právního hlediska,
3: zajisté. Zde existují určité právní vztahy. Jejímž účastníkem jste na jedné straně vy, jakožto fyzická osoba, a na druhé straně my.
1: Pardon. Jakou fakultu jste ráčila vystudovat?
3: Právnickou.
1: A tady, prosím, tady toto, to je restaurán, anebo Akademie věd?
3: Samozřejmě restaurán.
1: Restaurán. No tak když je to restaurán, já vám něco povím. Já mám důvodné podezření, že vy máte tady někde manžela, vy tady máte byt, že ano, a vy tu máte slušný plat. To všechno bych dovedl pochopit. Já mám ale podezření, že to všechno máte, ale že nemáte kuchaře! Tak mě sakra přiveďte někoho, kdo má hotelovou školu a kdo mě přinese pořádnej beefsteak, jak mu stojí v menu, na což mám právní nárok, jakož to fyzická osoba. Jinak vám tady z toho udělám valašskou bunu!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče.
2: Prosím?
1: Že to jsou chroustalový klíče.
2: Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo?
1: A my jsme vyšli ven a my jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam tři. A každý ho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče.